Spohňaj o srdce ludo, ludy sny, věce moje, kruhový moči sny, a já jsem ten, samo jeho, lepu knoky mči. Čudno peso, svoji druh, Kristu zvíme, svatavý, došli po ňu, i zdaleka, nech ti svět za mene kluč. Baš jsem prošel